0: A snana to znajecie, to są manżeska, niedzielu popodniu prasza prajmi dzie sy, albo też przeczelio sa prasza jano dzieda ty sy. To rady odmówisz, ha, ja sym przy kopańcy, przy volejbulu, albo też przy jechaniu.
1: NDR Sachsa, serbski rozwóz. Sport.
0: Wuslitki zima, Jan Reho.
2: Drue volejbulowe mustwo Holco Viktorie Worklecy z kapitanku Zaru Schnablec miesze sobotu pola Nysa Volejs w Rusboku perfektny start do nowej sezony. Worklecianki dobechu zazbyłu partiju z Cinula. Najlepsza rajarka w riadach hostciby Aneli Kumorec. Przy 28. kopanskim turnierie starych kniezów opokal serbskiego Sokowa je rajne zjednoczenstwo sportowej jednotki Kruščice a kopanskiego mustwa zeleno-byłe hoki piat kwieczor w Kruščicach šitke 4 ry dobyło, a si z tym też pokal zawieściło. W ry womistnie 2 a 3 dobieżtaj cyłkaj Sokowa Ralbice roki a sportowej jednotki Nebelčice do cylinia jednotków. Trener Nebelčanów Robert Šota.
3: Hej, celá nejednotku, napjaté bylo, jen přivěží, a nevěděl, že to jen činč dobí, no. To je takový zbožo k tomu sluši, a ten rotok, když pan žáží, to musí husto, pan, to bude.
2: Rozsudný kop by rota Ralbičanský Sokov Roman Vočer Metaž žeržal a delanským kopariam s tým druhé miestno zavěstčil. Na pozíciu maj 4 a 5 šiovaští zastupníctve športového tovarstva Marijiny Viezdy a športového tovarstva Radvo. Kopanské vúsledky vinovatostné dybkové ry. Vyša liga Hornia Vúžická Budesa z Budešina je v Delnej Vúžici v Kšišovie 1-1 rava. We okresnej Wyszej Lize Sokolovscy Warriorovi Ralbičanským Sokovam kšidła přicíhali a si 1 dobyli, Brnjež hosćo z Ralbic přes Richarda Schneidera z 1-0 navedovali. Išče do poučasa pak Paul Kokort Vuruna. Wiedl kodzine dokonca trechištaj za hosćičelu byl 180 sekundov Marvin Kovalik a Luis Kreutz. Drotka Ramno, SJ Kruščice 1-2, Jan Boguš Biza SJC Vúronau a Clemens Mark v CČ Menšinie přidatno rajno časa k 2-1 trechiu. Ve okresnej Lize Štafla 2 sú koparia druhého mustva SJ Kruščice z 0-4 v Počnice přirali. Radvorský suk porážkov je Busukane, Radvor Nemské Bázlice 5-2. Cilce radvorských rotov Mik Grubert, dvoje Kaspar Gisvauk, Julian Glücklich a Marius Adam. Ra kloštorských kopariov bu krotkodobne přepovožená. Svoj prvný dybk má Radvorská koparská rezerva, ona je v bývom kumcu 4-4 rava. Dvoje rota je tam Kaspar Gisvauk cilil a po jedných Marko Handrik a Leon Franke. Svoje prvnje dobyče je včera rajne zjednočenstvo Nebelčice Ralbice Pančice svedčivo, one doby z C2 doma v Nebelčicach přečivo rajnemu zjednočenstvu Halštru Linovc. Dvojnil cíl z rotu by Florian Bulank a junu svedčachu rotový úspěch Fabiana Korenka.

0: To je známý, Chasha So Pink. Što je z nami, što je sa konc tydžina stalo pola nás tu ve Vúžice. No, to netko vám povedame na pošešie.
1: Serbský rozvoz. Povieste. V studiu Milan Greulich.
2: Tež v druhým kole voľbu vjesnanosti gmeny Nebelčice so meno Mirko Domaška hustčišo na voľbných listčikách jevi, ač dostá oficiálny kandidát Tomas Klar vosov. Po tu kvílnym rezultáče docpie Domaška 1,5,4%, Klar 47,1% vosov. Doskončný vúsledk voľbu so dženca připonil vozivý. Neposredne po prvním kole bie Domaška na naprašovanie médiu zdžiliu so zastojnstvo vjesnanosti nastupí, jeli ve druhým kole väčšinu vosov dobudže. V texaskim Serbinje su včera svoj miestem hižo 8.30 vendež fest vosvečili. Na 1800 ľudí je přikvatalo. Organizovalo by jun znova tovarstvo Texas Vendež Heritage Society, kiž so za zďaženie kultúry potomníkov serbských upočovariu zasadžuje. Zahajili su svedžen z nímskorečnej božej službu v cirkvi, v kotrej špieše farar Jan Kilian hižo skutkoval. Tež muzej v Serbinje vítaše hostči a informovaše vo stavi z nach serbských upočovariu do Texasa. V Ralbicach je farar Štěpán Delan na čerošej domkovance nové rad Lubín posvedčil. Po dopodnejších gemšach sú novo tvar přepodali, v kotrom šma 80 ľudí miestno. Farar Kšesčan Grubert z Magdeburga a Ralbičan Cedujario sviatočnosť převodžachu. Tvar traješe lieto a pačeše 1,1 milión euro. Cí štvorče Sakska spichovala, zbytkie vosada sama nazbierala. Nové rad Lubín stej na miestne starie brožnie na dvore Ralbicach. Bičanskeje fare. Pod návodom dirigentky Judit Kubicec sú prinia Serbská kultúrna brigáda, Serbská komorná filharmonia a skupina Johannes und die Gerstengarbe včera večer posledný raz predstavili oratóri Vulkotná voda z Pera Mirčina Veclicha a Rože Domašcineje. Niedže 100 zajemcov z Českeje a Vúžice by si do aule Libereckeje technickeje univerzite dojevo. Skladnostne 10. ročnice založenia tamnýšeho kultúrneho tovarstva Džakovachu so zastupierio do predstajenia za zromadne dživo se Serbami a v uprajichu postvu dobre kooperácie přichodže dalevesč. Skladnostne 80-letného vobstača domovinskeje skupiny Vohoze je predseda domoviny David Statnik sobotu dovolietnú domovinianku a predsedku skupiny Ingu Novakovú s mytom Serbský dudak počestil. Mytovaná je posledná veľse, kýšišče aktívne serbšinu navožuje. Na svedženským zariadovaniu Inga Novakova v Uzbine so je Serbská národná drasta regiona vosebite pokvát Kišmasos Džeržeč. Domovinská skupina ve Vohozach má tu kvíľu cínače čvonu. To byšu povestče, kýž namakače tež na našej internetovej strone a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca nimo močilo tojšto svunca 21 do 24 stopňov a sucho.
0: Krásne babiličo. Na drach tež rune svunčne vupada. Tam všetko dere beží, vyskačo, žanech poskytku nímam. Jeli popuču dženca ráno nešto uledače. To nic čakač, nedom šmuratko do ruky, abo najprv dočakneš, abo se nidže napravo ronzaječ. Prošu zazvonče budušin sima cici 400, abo napisač nam tež rade informáciu přes četovú funkciu naše damotnije app MDR Serbia.
1: Serbský rozvoz.
0: 4 pana po 6, dere informovani do nového týdženia s Milanom a Jakubom.

0: No a to by další kulturní věřk konc týdženia Vůžické rybové týdženie jsou otevřené hač do konc oktobra se podle nás tu ve Horní Vůžice haty otvoja. Například, a to můžete si ráda červené do svojské protečky našmonič přichodné konc týdženia Rádvorju. Aj, to nejmi li zapášť, a lica maja po cívych rybových týdženiach vosebite v ubiedžovanie, pýtaja menujci najlepší recept za spřijotovanie abo varenie pečenie kápa, hač mudry prážič ponoj abo nad vohyňom kýba zo kápa nedom dymíš, hač do konc oktobra môžeče váš recept zapodať pústa euro kývaja a tiež knia s receptami má so zestajíč. No a komuž nitko zub kápa chce si kvoščenky ko vokua kápa zesvodžiť dať, kaž prajne přichodne konc týdženia ste do rádvaria vítani a kotre poky vyda přichodných dňov takhle ište za vás máme nedom tu serbským rozvosu jace se dá.
1: I could use a little

0: Bosnie.
1: A nie tylko up do Czeski je na Moravu. Jacač, cice či Serbo, je tu chvíľu dolných Bojanovicach, Česky na Morave, popuču tam, sveča na svatého Václava, svoje hody, to žnia tiež lietuše víno. Čera je znova nimale 100 porov modžiny na rovných drastách, tak menuja to kroje rejovavo, po tak menovanem maju, to je vysoký štom. Podobne naše mie, toto bychu bose kodžo a spivajo popuču, to slyšíte po zadku. A ja dženca potom zaraja cymbalové skupiny při tamnejších vidových pincach a proša do zromadného spivania, kujž lito dojedže si tyž skupina Serbo na Moravu, so by si runie to si lubič dała. No ale oni sme tam z kameru za vulatko popuču byli. V mediatece môžete si to rádi ešte raz vobladač. A so do českého sveta zanurič tam namakáče přinožk vo podavkách a môžete si tyž haj raz v Česku na rodnú drasku, tradície a zásadne vobladač, kak to tam, tu kvinu, dolných Bojanovicach v Česky vupada a klinčí.

0: Miley Cyrus. End of the World, du serbskim rozmasu. No, da poda da me dokro šic tam su čera štyria cicečik konja cich zapšaho ze serbskih, katolskih a tiž nimskih vokonych so na nyšpore čera božonovali v Krošicach a to vastvo Cyrila a Metoda jako zaradova tun bie s votvosom do štere spokojom, tak praj organizator Juri Špitank. A vone celebrant dvurečného nyšpora bikulovský fara Gabri Šnauka a tuta tradícia požonovanie koniacich zapšahov vopste hižo z leta 2008. No vidíš, dalšie nôžte z našej domizny, manetko Milan za nás.
1: Serbský rozvoz. Povieste. Studio Milan Greulich.
2: Tež v druhým kole voľbu vesnanosti gmeny Nebelčice so meno Mirko Domaška hustčišo na voľbných lístčikách jeví, ač dostá oficiálny kandidát Tomas Klar voso. Po tukvilným rezultáče docpie Domaška 1,4%, Klar 47,1% voso. Doskončný vúsledk voľbu so dženca připonju vozivý. Neposredne po prvním kole bie Domaška na naprašovanie médiu zdieľiu so zastojenstvo vesnanosti Nanoste nastupí, jeli v druhým kole väčšinu voso do budže. V texaskim Serbinie sú včera svojim miestem hižo 8.30. Wendisch Fest osvedčili. Na 1800 ľudí je přikvatalo. Organizovalo by jún znova tovarstvo Texas Wendisch Heritage Society, kýž so za zďaženie kultúry potomníkov serbských vúpočuvárov zasadžuje. Zahajili sú svedžen z nemskorečnej Božej službu v cirkvi, v ktorej špieše farar Jan Kilian hižo skutkoval. Tež muzeje v Serbinie vítaše hostči a informu vaše vostaví znach serbských vúpučovárov do Texasa. V Ralbicach je farar Štěpán Delan na čeroši domkovance nové rad Lubín posvědčil. Po dopodnějších gemšach sú novotvar přepodali, v ktorým šma 80 ľudí miestno. Farar Křesťan Grubert z Magdeburga a Ralbičan Cedujarjo sviatočnosť převodžachu. Tvar traješe leto a pačeše 1,1 milión euro. Cí štvorče Sakska spěchovala, zbytke vosada sama nazbierala. Nové rad Lubín stejí na miestne starie brožnie na dvor Ralbičanskeje fare. Pod návodom dirigentky Judith Kubicec sú prinia Serbská kultúrna brigáda, Serbská komorná filharmonia a skupina Johannes und die Gerstengarbe včera večer poslední raz predstavili oratóri Vulkotná voda, spiera Mirčina Veclicha a Rože Domašcineje. Dieže 100 zajemcov z Českeje a Vúžice by se do aule Libereckeje technickeje univerzity dojevo. Skladnostne 10. ročnice založenia tamnišeho kultúrneho tovarstva Džakovachu so zastupiario do predstajenia za zromadne dživo ze Serbami a v uprajšiu postvu dobre kooperácie v přichodže dále viesť. V podstupime bučera večer v ústajenca nadčasné serbské vúmiústvo v otevrená. Viaca ač 120 zájemcov by na vernizážu přišlo. Skupinie NSK Lipsk a kolektív Vakuum pokazate tam svoje najnovšie tvorby. Hudžbne v obrubi štaj v otevrenie Shannon Soundquist a Paul Geigerzähler. Stopom pokaza vúmiúča Janže van Hell svoju serbskú track performance. To bych upověst, čekyž nám akáče tež na naše internetové strony a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca nímo močilo, to je što slunca, 21 do 24 stopňu a sucho.
0: Dobre vúľade tež, to je naše droji nastupa. Tam je všetko svobodné, vyskače, žane nímam za vás, tu už vám dobrú a vysú jizbu do džencnišieho dňa. Ci menšine po na po sedmiche. Dobre start do nového týdenia. Přejemoj Milana Jakub.
1: Serbský rozvoz.

Ringo Ajon. Bitliter bicho, nur akak wusbisch ne Bitliter proje bicho. Może mi nunom raz sami wusbitach, aber tisch zwischcic da, treba się noś dwaj pismikaj, na, na, na, na, na, troszku roma jest komponować, rene rytmus temu, a nunom hija, kujżdy weba, katres piuso jedna. Dženca před 8. letami su Beatle, one is Bill, Hey Jude, 8. septembra, džiatna čestu, 8.60, vozivili. Na blaku, čartach, USA, na prýný miest, a vos tam nedom tež 9 štyđenio doho, to by rekord za Beatle. Žane z ich spivo nie je cao tak doho na čole US čartu džeržo, tam tež knižio môžeš rec. Ale stavizna na tutem svetovom hitom je kytro zajímavá. Paul McCartney je spivo za syna Johna Lennona napisal, Juliana Lennona, jemu so nie minúť co dereš po tutem vokomiku, spivo mio ja zveselič, no a dženca je to klasa. Klasiker, vysvětče popa a jeden z najznačnějších zpěvů, kdy zamože, zavěště, kůže zna sobou zpěvač. Tu již prošu, právě silně sobou zpěvač, pod svým kyži, pod svým auče, kupili busu, abo věc, když kůliště tež runě popuču. Hey.

Ta svolba tež za padustvom, při kotrym špiel loni spočat lieta v Braniborskej policist živenie přisadžil. Jeden z čekacích paduchov by tedy do nieho zajel.

0: MDR Sachsen, Serbski Rosvos. Sport.
1: Sjana Mrarjom.
2: Druhé volejbalové mužstvo Holco Viktorie Worklece s kapitánku Záru Šnáblec mieše sobotu pola Nysa volej sve rozpoku perfektne start do novéje sezóny. Worklečanky dobehu zazbyvú partiju z Cinola. Najlepšia rajarka v riadach hostčí by Anneli Kumorec. Při 28. kopanskim turnierie starých kniezov v opokal serbského Sokova je rejné zjednočenstvo športovej jednotky Kruščice a kopanského mústva zelenobyvé hokej 5 večer v Kruščicach všetky 4 hry dobylo a si s tým tiež pokal zavěščilo. V hry v mestne 2 a 3 doběštaj celkaj Sokova Ralbice hokej a športovej jednotky Nebelčice do celenia jednotkou. Trenér Nebelčanov Robert Šota.
3: Nej, celá nejednotku, napjaté bylo, jen přivěží, a nevím, co jen činč dobí, no. To je tak už zbožo k tomu sluši, a ten rotok, když pan žáží, to musí husto, pan, to bude.
2: Rozsudný kop by rotar Ralbičanský Soko Roman Vočar Metaž žáržal a delanským kopariam s tým druhé místno zavěstčil. Na pozíciu maj 4 a 5 šiovašti zastupníctve športového tovarstva Marijiné hviezdy a športového tovarstva Radvo. Kopanské výsledky vinovatostné dybkové hry. Vyša liga Hornia Vúžická Budysa z Budyšina je v Delnej Vúžici v Kšišovie 1-1 rava. V okresnej vyššej líze Sokolovci Warriorovi Ralbičanským Sokovám kšidva přicíhali a si jeden dobili. Brnieš hosťo z Ralbic přes Richarda Schneidera z 1-0 navedovali. Ište do poučasa pak Paul Kokort Vuruna. Bydl kodžine dokonca trechištaj za hosťičelov byl 180 sekundov Marvin Kovalík a Luis Kreutz. Drohotka Ramno, SJ Kruščice 1-2, Jan Boguš Biza SJC Vúronau a Clemens Mark v CČ menšinie přidatno rejno časa k 2-1 trechiu. Ve okresnej líze štafla 2 sú koparia druhého mústva SJ Kruščice z 0-4 v Počnice přirali. Radvorský suk porážkou je busukane, Radvor Nemské Bázlice 5-2. Cilce radvorských rotov Mik Grubort, dvoje Kaspar Gisvauk, Julian Glücklich a Marius Adam. Rá kloštorských kopariov bu krotkodobne přepovožená. Svoj prvý dybk má Radvorská koparská rezerva, ona je v bývom kumcu 4-4 rava. Dvoje rota je tam Kaspar Gisvauk celiv a po jedných Marko Handrik a Leon Franke. Svoje prvnie dobyčie včera rejné zjednočenstvo Nebelčice Ralbice Pančice svedčilo, one doby z C2 doma v Nebelčicach přečilo rejnému zjednočenstvu Halštru Linovc. Dvojnilcil z rotu by Florian Bulank a junu svedčachu rotový úspech Fabiana Korenka.
1: Štúšie netko dokvárne připosluchal zaujšetý špytno, no tam jeden koparský vústlet hýše pobrachuje, príne koparské mústvo športovie jednotky Nebelčice je čera doma v Nebelčicach po zastatku 1-2 prečivo kopariam športového tovarstva Kinsburg Vúžnica tola hýše dobevo a to z Pečci Vrota za SJN Cilichu. Henry Koreng, Finn Zarenk, Johannes Jatzvok, Ruben Čornak a Emilio Wetzig. A ište další vúsledu předleží Koparky Dynama Drežďane tabuľku krajine Ligi navieduja. Cuk, v ktorom šraje tiež Radvorčanka Johanna Veselic je čera doma Drežďanach z 8-1 prečivo mústvu ST Dub Reichenbrand dobevo. Utrobnú gratuláciu tiež do Sachsenskej stolice 7 hodín 22 čistým je.

0: Susanne Himplewachtze. S nami Zbožo Džilič, my pachce mnit ko napovos mi s vami račo novinky z Hornie v Užice Džilič.
1: Serbský rozvoz. Povieste. V studiu Milan Greulich.
2: Tež v druhým kole voľbu vesnanosti gmeny Nebelčice so mieno Mirko Domaška hustčišo na voľbných lístčikách jevi, ač dosta oficiálny kandidát Tomas Klar vosu. Po dukvilnym rezultáče docpie Domaška 1,5,4%, Klar 47,1% vosu. Doskončný vúsledk voľbou sođenca připonil vozivý. Neposredne po prvním kole bie Domaška na naprašovanie médiu zdieľil, zo zastojnstvo vesnanosti nastupí, jeli ve druhým kole väčšinu vosov dobuže. V texaskim Serbinje sú včera svojim miestem hižo 8.30 Vendeš fest osvedčili. Na 1800 ľudí je prikvatalo. Organizovalo by jún znova tovarstvo Texas Vendeš Heritage Society, kýž sa za zďaženie kultúry potomníkov serbských vúpučovariu zasadžuje. Zahajili sú svedžen z nemskorečný boží službu v cirkvi, ve ktorejš bieše farak Jan Kilian hižo skutkoval. Tež muzej v Serbinje vítaše hosči a informovaše vo stavíznach serbských vúpučovariu do Texasa. V Ralbicach je farar Štěpán Delan na čeroši domkovance nové rad Lubín posvedčil. Po dopodnejších gemšach sú novotvar přepodali, v ktorým šma 80 ľudí miestno. Farar Kšesčan Grubert z Magdeburga a Ralbičan Cedujari o sviatočnosť převodžachu. Tvar traješe lieto a pačeše 1,1 milión euro. Cištvoč je Sakska spichovala, zbytky vosada sama nazbierala. Nové rad Lubín stejí na miestne starie brožnie na dvore Ralbičanskeje fare. Pod návodom dirigentky Judit Kubicec sú prinia Serbská kultúrna brigáda, Serbská komorná filharmonia a skupina Johannes und die Gerstengabe včera večer posledný raz predstavili oratóri Vulkotná voda, spiera Mirčina Veclicha a Rože Domašcenie. Niečo 100 zajemcov z Českeje a Vúžice by si do aule Libereckeje technickeje univerzite dojevo. Skladnostne 10. ročnice založenia tamnišeho kultúrneho tovarstva čakovachu so zastupiario do predstajenia za zromadne dživo ze Serbami a v uprajišiu postvu dobre kooperácie v přichodže dále vesč. 44 koniacich zapšahov ze serbských katolických a tež nemských vokolných sú, je so včera na Nišporie s požonovaniem zapšahov Krosčicach v obdžilivo. Tovarstvo Cyrila a Metoda ako zariadová bie s otvosom jara spokojom, kajž organizátor Juri Špitan krekne. Vône celebrant dvúročného Nišpora bie kulovský farar Gabri Šnauka. Tradícia požonovania koniacich zapšahov v obstejí hižo z leta 2008. To bych je povesť čekíš na makače tež na našej internetovej strone a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca nimo močilo tožto slunca 21 do 24 stopňov a sucho.
0: Krotko a svodko kajš vúlade na vedro, droach, di šitko dere beži horni vúžice vyska če tež. Žane nimame tu iš vám, dobre start do džensnišeje punžele, cimenčine pona po vosmich. Přijemoj, Milan. A Jakub.
1: Serbský rozvoz. Ja mám ilúziu, za posmilku zuju, do kútnych miezlčú. Zorčen sa přečelne, přičer svin naleče, sa strúvime.

0: Je vás som hodín. A dvanače.
1: Polícia z G.
2: Počerošich Wulbach v Nebelčanskej gmenie je nichtu v serbskich Baslicach Škarau před domom Mirka Domašky, kýž bude pravdepodobne nové vesenosta. Polícia je nám ráno obkručiva za sú přijeli dla rozestajenia mest dvemaj osobomaj, kotrež sú zmirovali. A v Kumvaudže je so 17-letný sobotu večer s motorovým rolorom valiu a so lohce zraniu. Polícia je zviesčiva, zo nebie rolor zaviesčené, zo bie mody muž odbežanú značku přičiniu a zo tež žanú jezbnú dovolnosť nemieše. Zdobom bie piju a drbeše tuž na vodevzače krie.

Naši, da tešči že tak rozpršeni, kaj še ja. V Šejkove njim se šipkal na juhu Braniborski je sođenca svetový rekord nastaji. Tam co přes tydžen je hižo najvyšší vetrnik cvého sveta pomavu natvarili. Dženca má sa tam vone najväčší vetrnik cvého sveta dotvarič. 305 a 60 metrov je vysoký kolos. Je tak wulki kajš televizijna veža Berlinje nekak, tak vobhospoda drežanske předovzače Gikon. Vobhravne vetrniki sú nekak vyšči 500 metrov vysoké. Dženca so kolos dotvari, turbina so do vysokosti čaha. 7500 domiacnosti môže vetrnik z milinu zastarať, štú iš zmejeme, kedy sa šo poradí dženca, hej. Vo dženciše o svetový rekord ve Vúžice, kdež v Šejkove na juhu Braniborsky je najvyšší vetrnik sveta dotvaria. Štú by to veril, sa smieme to hýšte doživíč, 8 hodín 21 je.

0: Kowalski!
1: Skunschnipsche, Sokamira. Was wollen wir ab und so?
2: Wieso, Benno? Du hast ja nicht dich. Sind wir Projekt Schiebnackei gemacht?
1: Tvoja, Backe Buna. A Toaster.
2: Tvoja, du hast dich, Tschinschanier. Das mir meist ne Mensch, Kusche, das ist kalt aus der Minne.
1: Stamme nicht. Ja, war bleibt am See Tvoju Mappu, a Dimmoju. Aber dann wie mal? Storze kuži znaju mieć.
2: Rade, a potom môžemo i minieć a jednač.
1: Cool, ma samo jednu zlotu kartu muziale. Po, cool. Zlotkel daju maš?
2: Pod mojeho kuzenka. Vun cišel na kujždy pat mojeho mesia mieć. A je mi za to samo zlotého muzialu dal.
1: Sira Sladoa, kelko je ta hunda? Wona je tole zavišče jara zritka.
2: Ne, mi so karta lubi, a tak abo znak nechem ju předač. Čo je ne kelko by za nju dostala?
1: Předač? Jutri necháš, ale snad šlach chceš ju minič.
2: Nemyslu si, zo nešto máš, za čož by svoju najlubšu kartu zamenila.
1: Mám ju jednu epic. Legendary Special Edition Kartu od Maradone.
2: Je vopravdje krass. A neskiršo tež drohodna. Ale za Maradonu dola svojeho muzialu jo nedam. Nesem dola žana boomerka.
3: Što da vojtuč nitaj?
1: Vítajte ja. Menja moj karte.
3: Dajki čikot. Mira, so dola hrvak přečuram, džiš je zbožo budla.
2: Doni je dola žana ravo zbožo. Moj cíle jednore karty romadži moj.
3: Když si kartu bakči kupíš, dole žiňi nyrš, koho z bakčíka vúčilneš. Je potekým prašenie zboža, hač dostaneš rúne tú kartu, kotruž si přiješ, abo kotruž za svoj set rúne trebaš.
1: Što da je s tobou lustia?
3: No myslach si, zo smysli je starobe za Pokémony von.
1: Ale nie romadži moj dole žane Pokémony. Zbíramo i vizo karty Kopako a Kopario. A žám Pokémon.
3: Vopravdě, to kdyby si raz blíže obladač. Nešto pak mi jo mě s vašimi kartami pobrachuje.
2: Što da mu namaj pobrachovač? Vidíš tola, kak to ste na ju mapě ste?
3: Nevidí už žádné kopaky a žádné žrajerů. Esjot.
0: Kopačko! Yeah!

0: Napo Dževečić.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Milan Grojlich.
2: Tež v drugim kole volbu vjesanost gmene Nebelčice so mjeno Mirko Domaška hustčišo na volbnych listčikach jevi, ač to sta oficiálny kandidát Tomas Klar voso. Po tukvilnym rezultáče docpie Domaška 1,4%, Klar 47,1% voso. To skončne vúsledk volbu so dženca připonju vozevi. Neposredne po prvním kole by Domaška na naprašovanie médiu zdieliu zo zastojnstvo vjesnanosti na stupí, jeli ve druhým kole väčšinu voso do budže. V texaskim Serbinje su čera svojim miestem hižo 8.30 Vendeš fest osvečili. Na 1800 ľudí je přikvatalo. Organizovalo by jun znova tovarstvo Texas Vendeš Heritage Society, kiž so za zdiaženie kultúry potomníkov serbských vúpočovariu zasadžuje. Zahajili su svedžen z nemskorečnej Božej službu v cirkvi, v ktorej špieše farar Jan Kilian hižo skutkoval. Tež muzej v Serbinje vítaše hostči a informovaše vo stavi znach serbskich vúpočovariu do Texasa. V Ralbicach je farar Štepan Delan na čerošej domkovance nové radľubín posvedčil. Po dopodnejších gemšach sú novo tvar přepodali, v ktorom šma 80 ľudí miestno. Farar Kšesčan Grubert z Magdeburga a Ralbičan Cedujajo siatočnosť převodžachu. Tvar traješe lieto a pačeše 1,1 milión euro. Cí štvorč je Sakska spechovala, zbytk je vosada sama nazbierala. Nové radľubín stejí na miestne staré brožnie na dvore Ralbičanskeje fare. Skladnostne 80-letného vobstača domovinskeje skupine Vohozy je předseda domoviny David Statnik sobotu dovolietnú domovinianku a předsedku skupine Ingu Novakovu s mytom Serbský dudak počestčil. Mytovaná je poslenia veľse, kýšišče aktívne serbšinu navožuje. Na svedženským zariadovaniu Inga Novakova v úzbiene zo je Serbská národná drasta regiona vosebite pokvat, kýš ma so zďažeč. Domovinská skupina ve Vohozach má tu kvílu cína Čečvonov. V podstupime bučera večo vústajenca nadčasné serbské vúmiustvo otvorená. Viaca ač 120 zájemcov by na vernizážu přišlo. Skupinie NSK Lipsk a kolektív Vakuum pokazate tam svoje najnovšie tvorby. Hudžbne v obrúbi štaj otvorenie Shannon Soundquist a Paul Geigerzähler. S tobom pokazá vúmiuča Janžel van Hell svoju serbskú drag performance. To bych upověst, že když namakáče tež na naše internetové straně a v app MDR Serbia.
1: Vědro.
2: Dženca zmijeme nimo močelu tožto svonca 21 do 24 stopňů a vostanie sucho.
0: Krotko a svotko, na droch dále všetko dere a věstče běží tuž přijemoj. Dobrý start do džencníše punžele do nového týdenia.
1: Serbský rozvoz.
0: Tři menšiny ponapodživečiche. Tři menšiny ponapodživečiche.

0: Liste wie votre beau. Wann am Saspiva? Anna-Maria Brettschneideretz, du serbskim Ross, was so sidam menschino, bo napo, dživečiche. Haja nebelčicach, dam so čera, v druhim volbnem kole vjesna, no stu vuzvolili, votem sme te šižarune našich povešťach rozpravili. Na liščiku steješe jenički, oficiálne kandidát Thomas Klar. A dola mieše von kontrahentu. Mirka Domašku, viac hač ci štvorčine vojbnokmanych je votvo svovo a zajim by nesmiene vojky vosebie tiež potom, jako by vojbne lokál zaurene. Katka Pöplec by namestne, jako sú vojbne listčiky vuličili.
1: Če hod lásdej tu telko ľudži vokoho jednoho blída a přidaduje, kak druze cedlky sortiruje a liča. Dole sem so včera za Giovanna prašala. Vedžach šako, zo je situácia nebylčicach napjata, ale kak jara je vobydlarstvo pačene, to môža včera na miestne doživič. Všetko zaso si přiladovario nešto přišeptachu, neko cítikachu svoj nostiš predaloko do voľbných podvožkov, tak so dobiachu je voce napominač. Na vúsledkách pak to ničo nezmení. Mirko Domaška, kotruž ani na listčine nestieše, dosta 328 a s tým 1,5,47%. Cirkunie 28 viac hač jeničký regulárny kandidát Thomas Klar. Mies přiladovarimi bie tež předseda zahradnického zviazka Štefan Anders, kotruž so vyzovieseli, duž maja ľudža zájim na demokratických procesach, ale tež vun by zažívanil přes vůlky zájim při vůličeniu.
2: To vůbec jara neušetne poprom druhé jenom, a podujeho se to vůbladá jara, že takové lidi šinu to šažení nesem doživu. Já si musel dokyš o to šitko jara emocionálně, tu časno v nebylčicách snáči šina vysta nedověra napřečo tým jeničkým, kdo tyž to vůliče, až šo tak praje běží, musí mu šat jemili znojenu no skrožbu přečivo, tým předem šekali těch vůlbu. Tak so sa tá voľba dobová ešte môže prúvať špod okresa a snáč, když si z toho si nenám, bo tam musí bude si to nejaký celý dokvalný obľadač, čo tiež ho praje bieží.
1: Voľby same sú mierne odbieželi, praje ich ju voľbní pomocnice na miestne. Napiatosť špie hak lepší vúličeniu pytnič. Napiaty bie zaviesť, čo tiež Mirko Domaška, jako telefonklinka. Nekotre menšine potom, zo je so nakvíľne vúsled k vozeviu, som jeho zazvonila. To si ješo runje za svoj bub při večeri.
3: Moje děti sitte nek vjesna nosna a pojcem se hod maju snano to tak upada.
1: 48-letne nan dviju džestči, kotruž kođi rade nahojntvu, nije před nešto tydženjemi hišče s cvastem ličiu, zo mosa zvjesna nostu stač, kaž sam praji. Nitko je tola šo hinak.
3: Utrom na čak za dovieru sem nadal zrozumil. Ja budem najprv si domovi za obľadač, kde financie sú, kak vúpada s tvarským dvorom, tam sa tie svare na odvoru, a kak je to celkovne na položenie. Když sa nepede sa nima, čo môže čím, čo chceš. To nesmie byť zo kmena, je nešto osebite, alebo nešto lepšie, hač vôbytľajú. Když sa ničo na konte nima, je nesmie dživať. Tam to je najprv čo na nul stač, potom môže dživať, když to nejde, dobie ľadačka, je to pas vôkoľ kolokus čenčištění.
1: Finance, tvarský dvor, celkovne položenie. Domaška chce sa pošim zdaču spiešne kratu přijímač. Rúne tak veľké vúžadanie, kež čornú nulu docpieč, je zaviesče ľudnosť za sovu jednač. Tak přije si to tiež předseda zahradnického zjazka při kloštorské vodže Štefan Anders.
2: Ja bo sa radio zo tak mena nika gromadže zrošče. Ja si muslu, jeli bo sa to dobo stáč, buchu za ošte dobli v oboji boki 20 kročile očiča snáč so na vycune dybky koncentruvač. Hač ta volak tomu tujo a tiež ta kmánošť. To sa nesem viste, ale ja so jara nadžijam, so tomu tak bude.
0: Tak daleko z včerajšieho voľbného večera nebylčica hač situácia gminy nit zmieruje štúbie. Čehož pak môžeme si viesči byť, čen sa pripodňu vozivý voľbný vúbiak, potom doskončný voľbný rezultát. Katka Pöplec je nám rysovala, kak je včera voľby, ak sú včera voľby viestenosti a vo sebe vúličenie. Vosso Wattbejabo, Nebelčicach, Vossom Hodgin, 41 je, tu nam netko zaspiva. Frank Wessela!

0: Wasamajin Styria Postaje.
1: Nabožne Svoa.
0: A tu te ma Jensa Rano, Milena Švejic z Miwačic.
2: Drude, přeju se prošče mir. Nic, dokis bešit korune špatne bylo. Ale dokis so bešitnem dňu husto del koruna časne vodmiva. Rozmowy, boješče, termine, mysle a mestom lidma wokomik, u kotrimš můžeš opravdu raz krotka při sebi byč. Mir samne nerika, so šitko z mirom ste. Skirito rika, so netrebam nastajnošči fungovač. So môže skrutka pšeduchnič, bez toho, so bych direktne zase do přichodného nadavka kvatač dobiava. A rune tajke vokomiki mi tyja. One dávaja mi kus kvotstavka a pomája mi, živenie zase jasnišo vidieč. Snano mir na koncu sila tak nešpektakulárne neje, kajš klinči. Ale je rune to, štož na zase sortiruje. V tajkých vokomikách potom bytnu, bodne je niedže daleko preč, ale nam všem blíže, hač v nemirnem šitnem dňu spoznávame.
0: Dobraj, Milena Švejčic z Miwačic, na roku a zamovitosti farskie vikarie Pančice Kuko. Štyri menšiny, dodživečiche, lohko so nimaš, zaspiva Markos Muatu, serbským rozvosu. Dzieńca przyjemo z Milenom na kuzie pat, co się w osobie lohko macze, szako je punżela, dobry start, do dzień z

0: RBB Serbski program Povijesti.
1: Serbski studium na univerzitetu BTU ma docentku. Špatne sado vežni a slipenska vesada dostanjo zeleniga kokota. K tomu a dajštem timam nento ve drobnem vece a ojo Gregor Klim. Studium serbskega ceptarstva na BTU ma prednu docentku. Julia Berinkova z rodom ve Mestče buža ved 5. oktobra ucež prednih studirujucih togo novego bachelora. To obkšušijo nam zakronite profesor Maximilian Piotraške. Berinkova živa do tih mest při Serbskem instituše a jo tam sobu zakronita za uviše masterovego plana k veživinju dolnoserbske rice. Vene ukupovana ceptarka za serbščinu, španjščinu a nemščinu ako drugu ric. 12 studirujúcich jo se zapisalo do predného letnika. Ved nového štúdioma serbščiny za základnú šulu vecakujo bramborská přelepšenie, což nastupa brach serbských septariov. Žinca zvieše svetosne na BTU zachopienk nového semestra za vieženie za serbských septariov búža ak lepšiduce tužin. Porkojske bure žice sebie vici lichote gašoveto, kak maju ugledaš ich rolnikarske tvarinja. Gmenske ustavki pak dokradnje předpišu, kak ma hala za trajdu abo rolnikarski riet ugledaš, aby pasovala do tradicijskeje krajine. Ve přihože, te je pak uzeša bež možne. Privilegirovane rolnikarje, to groni také ako navieduje svojský závet, deje mec vedchela švetnikotech regulov, napríklad kak úsoké sú štiene, abo kak špicne jo vjarch. S nižtejším vjarchom by bola nová hala také tu inša. Kak budú dalej postupovať švetej vece, to bužo také vyče téma ve tvareskem a uvýšovem uberku Borkojského amta. Sac regiona, vesebne jabuka, sú leto sa droge. Žni sú byli skeri špatne. Přirovnaniu ze sliednym rekordovým lietom sú bure jano 2 žasetky sada zežnili. Rovno staršie sorte nemývajú kúšte lieto, jednak derie. Namecne lieto slidujú cesto dosť snadne žni. Kroni Jan Rola, venio jadnar tvorcernie sada v Hozni, plá svego Komerova. K tomu je přišlo ešte mroz, rozčiele miazo dobrými a špatnými lietami přiberajú rovno za malé tvorcernie. Nie je to uvyše upominajúce kroni rola. Mšinské sežice penizne dodank za svoje jubilejne zápust 2007 a 2006 ved Parkojského amta. To buža kvône uberk amta obradovaš sriodu ten tyžin. Pešnosť 1000 euro kšemieš spechované, za to kšie obstaráš miasa drugim muzikové kapove a vielický svešinský stajn. Gmena ga njama veliký zál, kroni nam vesna zastojarka Melanie Walterova. To pak buža šeško, normálne dajo amt za kulturelne spechovanie maximálne 1000 euro. Rono tak nepředvíži i tá za přiduce leto tak veľa penis. V úzešnem spechovaniu obradujo amt tu sriodu. Veliký 126. zapust myšenie buža 12. a 13. februára. Slipenská vesada v ordio mytovaná za ekologické napšaue. Jej ordujo přepadane ten tyžin nižilu znamuško, tak kronjone zelene kokot ved obsvetovego birova krajine evangelskije cerkvje. S tým znamuškom cestči biro konsekventno obsvetove management vesade slednich 12 let. Vesada jo instalirovava fotovoltaikove zavet, cisternu za dešč a ekologiski obševava svojske vuki. Tege ustajence a zaredovania jo prševiatova kutej témie natúre, prepedaše buža v rámiku tam nego žňovnego svieženia. Jadro. Pome audio pyšne, ale temperatúry sú ešte skoro liešojské. Na styria 20 gradu stúpa žinca vedpôdňa ešte termometr, svinco svieši až do viacora. Kvistate nebio bužo nám obražíš noc při 9 gradách, vyče zajčas takým je zase chvotno, ale také vyče ešte raz sú samstne uglide, šop vedro bužo nám vestaš ešte až do konca tyženia.

0: RBB Serbski program Povijesti.
1: Serbski studium na Univerzitě BTU má docentku. Špatné sádo ve žní a slipenská vesada dostaňo zeleného kokota. K tomu a dalším týmám nento ve drobném věci a ojo Gregor Klim. Studium serbského ceptarstva na BTU má prednú docentku. Julia Bierinkova s rodom ve Mestče buža ved 5. oktobra ucež prednych studirujúcich toho nového bachelora. To obkšušie nám zakronite profesor Maximilian Piotraške. Bierinkova živa do tých miest při serbském institúše a jo tam sobu zakronita za uvyše masterového plána k veživeniu dolnoserbskej rice. Vene je ukupovaná ceptarka za serbštinu, španjštinu a nemštinu ako druhú ric. 12 študirujúcich jo se zapisalo do predného letnika. Ved nového štúdioma serbštine za základnú šulu vecakuje Bramborská přelepšenie, což nastúpa brach serbských ceptariov. Žinca zvieše svetosne na BTU zachopienk nového semestra za vieženie za serbských ceptariov búža akle přiduce tužin. Porkojske bure žice sebe vici lihote gašo veto, kak maju ugledaš ich rolni karske tvarinja. Gmenske ustavki pak dokradnje předpišu, kak ma hala za trajdu abo rolni karske riet ugledaš, aby pasovala do tradicijskeje krajine. Ve přihože, te je pak uzeša bež možne. Privilegirované rolnikarje, to kroni také ako navieduje svojský závet, deje medz vedchela švetnikotech regulov, napríklad kak úsoké sú štiene, abo kak špicne jo vjarch. S nižtejším vjarchom by bola nová hala teke tu inša. Kak budú dali prestupova švetej vice, to bužo teke vyče týma v tvareskem a uvýšovem úberku Borkojského amta. Sád z regióna vesebne jabuka sú leto sád roge. Žni sú byli skeri špatne. Přirovnaniu ze sliednym rekordovým letom sú bure jano dvie žasetky sáda zežnili. Rovno staršie sorte nemývajú kúšte leto, jednak derie. Namecné leto slidujú cesto dosť snadne žni. Kroni Jan Rola, venio jadnar tvorcernie sáda v Hozni, plá svojho Komerova. K tomu je přišlo ešte mroz, rozčiele miazo dobrými a špatnými letami přiberajú rovno za malé tvorcernie. Nie je to uvyše upominajúce kroni rola. Mšinské sežice penizne dodank za svoje jubilejne zápust 2007 a 2006 ved Borkojského amta. To buža kvône uberk amta obradovaš sriodu ten tyžin. 15,000 euro kšemiš spechované, za to kše obstaráš miasa drugim muzikové kapove a vielický svišinský stajn. Gmena ga njama veliký zál, kroni nam vesna zastojarka Melanie Walterova. To pak buža šiško, normálne dajo amt za kulturelne spechovanie maximálne 1000 euro. Rono tak nepředvíži i tá za přiduce leto tak veľa peniz. V úzešnem spechovaniu obradujo amt tu sriodu. Veliký 126. zapust myšenie buža 12. a 13. februára. Slipenská vesada v ordio mytovaná za ekologické napšavy. Jej ordujo přepadane ten tyžin nižilu znamuško, tak kronione zelene kokot ved obsvětového byrova krajiny evangelické cerkvě. S tým znamuškom cestčí byro konsekventno obsvětové management vesady sledných 12 let. Vesada jo instalirovala fotovoltaikový zavet, cisternu za dešť a ekologicky obšivala svoje skvuky. Tege ustajence a zaredovania jo prevjadova kutej temje natury, prepadaše buža v ramiku tamnego žnjevnego svježenja. Pomo audio pyšne, ale temperatury sú ešte skoro liešajské. Na styria 26 gradu stupa žinca vedpodňa ešte termometr, svinco svieši až do viacora, kvistate nebio bužo nám obražiš noc při 9 gradach, vyče zajčas takým je zase chodno, ale také vyče ešte raz sú samstne uglede, šop vedro bužo nám vestaš ešte až do konca tyženia.

0: RBB, serbski program. Serbski program.
1: Zatkula.
2: Nešto da heva.
3: Ja, poskač rade Zatkula.
4: Chceš to ještě raz pitat?
3: Če od lát, odbytala serbsce.
4: No, serbske svoja to na kůže bát bychu.
3: A runje tam je drude problem, dost štere zrozumíš, svoja tež znaješ, ale dež dobíš potom sade formuluješ, tam potom klaca.
4: Kak přijdeš vod, ja rozumju, k ja serbsce ryču, kotre zmylky při tym nastavaja, a kak môže ryč naraz dželšinného živenia byč, vod tým budeme so dženca rozmoviť.
1: Zatkula.
2: Môj start do

0: Tema dženca, nabuknjenje serbske riče, k tomu smo se Linu Amalo na do studija přeprosovoj, ona je saj menujce serbsce vuknovoj.
1: Vulki a važni faktor za nabuknjenje riče je input. Ale wieso treba stehš doš skvadnošću rič zva nabužovat?
0: Hej, jeda so pola vaju doma serbsce ričovo?
2: Nije pola me nic.
3: Also pola me tež nic. Also jako moj nan tež može serbsce ričeć, ale mes, nas, doma so ne so serbsce ričo.
1: A kak to potom za vaju biše, je to za vaju dosahao v šuli serbsce ričeć, abo ga še predetiši, že rekli v bistovani snač, a kak husto staj tam sva serbsce ričao je?
2: Hej, also same by to schon gusk napinace, tež za domjace nadolgi a dajke vice, ale hej, also da zakonana šula je džiči tež tlatutun 2 plus koncept, tež unterstütze, podberau. Hej, ale što bi še ište da ima da trua prašena?
1: Kako to še to s cva potom ričao?
2: Also, ja noješ v vúčbu, v haj serbšinu, a bon v matematiku a vicni vúčbe kusk.
1: A kak byš to povedal, to by snáč, tak v šuli s přečelem z cva ještě nic zakonné
2: šuli? Nie, tam ještě nic.
1: Ok, Malona, kak by povedal tebe?
3: Also, ja sem jenaš v serbsku vúčbu, serbsku ričao, na započátk, a potom, když jako staré vodvám, also vodvau, aber vielleicht, hi.
2: Hi.
3: Sind wir dann viele serbske Tschetschele mehr, aber dann sind wir das der Kuss serbste Ritscher und dann haben wir echt viele Pommer. Also nicht nur die Vokabeltacke wie Hutspu, so nutz Prüge, was statt, sondern die ist der Tschetschele-Tacke für Freizeit.
0: Hi,
3: Sova nur Chas und Ritscher, hi.
0: Hej, dort er takke nu dom kus naše psychotne prasche no. Men nu sa show takke jen dyp kmyli, des show za vas putne nie, so wo započinače vo proje serbse ričeč, also de aktivne tun rič, vodsamo vúžič, a nic je nešpe vúčbe. A što je vám sa no tam pomalo?
3: Also, po mne je einfach tun zmina, tu vod rád vorad a kruščicach bol, dokiš ve kruščicach máš to halt vile, svojme kýž jenoš serbsce riči a to je vokýž tiež konstantčinia, to je tun, also haj, tam dobiš te serbsce ričeč a tu tam tiež angesprochen vodváš v serbsce a potom tu vile ričeš a tiež te einfach jara vile riči, potom tu to dut nuctus ten ešto tu dist ziste ľudži serbsce ričeč. Hej, kajš navčíkvac z závodník svojbu v Krušicach.
1: Po takým značtiš nikak nuzovanie k tomu v projektu serbsku rič navožovač.
3: Hej.
1: Lina, kak to bude vypadalo?
2: Hej, bola mňa bytú tú dyk eigentlich hakens tíša s mojim přeče Kilianom z Romane přišla. Hej, tam som ja bon započínala s ním krok po kroku kusku ja serbsku rič hej ričeč. Hej, tak v svobodnom času s nekajmi přečelemi kúsk, ale netko hej, nic tak popravdžo.
1: Po takým bola v obojich z vás je von svošet štun dyb, kto ryčen ja nejšišo v šuli, abo tak, ale skýre hej, v svobodnom času s přečelemi, abo s ľudžimi, s kotrýž môža im serbsce. Kak da bist du das nachstehst, sa was? Muss uns wohl schon Lena Tvoje starši, wobei Serbste ne može taj? Malo no polate bi jenoš tvoj nan. Jo to sa was na no, also bist du das sa was ich starši nachstehst, nije jen dybk su voni trošku Serbste nauknili?
2: Also moje starši net gar ne ritscha Serbste, aber tak, also da muss ja hei paar Vokable net gar, alle deto jara Podpera, ale netko, hej, nemôže tak wirklich serbsce ričeť.
3: Hej, also po mne je to einfach, moja mač mi nešto prašal, když to ten vokábel neznaje a potom si mi to kus pomal, alebo když ja to znajem überhaupt, si mi to prajú, hej, to, tak a tak ričí, a hej, ale veľa jace nic.
1: Okay, na hej, a po příšenom spíle ričíme po tom vodom, že vos v vašim všetným dňu serbskú rič navožujete.

0: Chceme vám skrótka dalšu modu žonu předstajíč, kotraž je v běhu lit jara dery serbsce nauknula Anabel Medatec z Budešina.
1: Ona je z cjomi litami hižo do serbskeje pistovanje kodživa, božišo na serbsku zakvanu šulu a potom na serbskej gymnázii. Se staršimi je so k domu rozsudživa do riadone z mačonoričnými džičimi hič, štož nebe za nju spočatne z cjiva tak jednore.
2: Mi ženen ja tak češka panu o tom gramatiku, a bo ti pisomne so kus kvúreč, zvúrekovač, to som ja přesto so som ja to hajt jara klasisce nauknula. By to v poradku, ale te pševinene serbsce riče, čapon, tiež struje, kýž sa na osu na to gladali, dušen ešte vúpak praje, bo to lejne svoj ne znaje, to mi pon jara nevestu činu, a to mi pon češa panu. A tam sa skrutka přemusať, chcem ja vúprodže dále serbsce riče, ale
0: Hej, ale když ju takhle na tým nivou rečiť svýšiš, potom je jasné, že je so potom přeco bude převinič moa. Jensa Sedomlič po zvoženu matúry má tožto serbských přečelů zrozumí, číta a rečí na mačanoričným nivově.
1: Jensa bydlí v Drežďanách a ve všetním dňu viac tak husto serbštinu naožovač netreba. Za Anabel pak je vážne, že si vědomě spýta čas zariadovač.
2: Ja som tak veľa v lita, to investu. To je ten rič tak nauknu, da bi to škoda bila, to nek zubič, a mi je to mest, da jara važne, ja so zesti rič, zesti končinu a kulturu identifikuje na moje važne, a ja hej sem zbožuna, so sem ja tu rič, a tun kulturu zeznač smiva, a tak nauknuč smiva, a so sem ja in božel na tem boč, a dla to cuja so bo to starat, so to žerži, so ja to danle naložuju, so ja moje kruji mama, ja sem ti tak džakuna, za ja moje přečelo mam, kýž ja žno lita duo mam, so skočim šum, že ja sapsi ričit.
0: Tak si vědomě čas vědomězně organizuje, so se serbsko-ričnými přečelemi zetka, serbsce bojšče přes handy písa, dokáž je za Anabel jara vážno, so by si serbštinu na vysokým nivou tež zžažala.
2: Ten kruh a ty serbské lidi jsou za mě jen jara bůjky, že čeho dla může to zžažet, když já si nemusu zobě nějaké serbské knihy týtel, a přes to zžažet je to, proč za mě to aktivně vůžívané ty ryče. A hejš to mi to quasi die Pschinisse. Aber so in Jednoroputne in Mayen und Ruhe Ritsch, da hat Jednoroputne eine Bordstwo, da haben wir nachbarne mit Pschicht ruhig Ritschach, so du bieren dich der Ritsch nauer, so hat es so der Gergi, sie muss wohnen, ja, da intrinsische Motivation. Du schien das haben noch zu Bottom, ja, ja, Tschechko, aber du schien dann Pschicht, nur Satonima, Bottom, ja, die Tschechko.
1: Hoi, Runje, geis hier Benner Rätze, Prederek, ja, tisch Annabel, menatet Spottek im Dorminien, ja, so is wuiska Motivatia tribna, so bis Herbstchen und Nauknitsch, respektive Nessis Djergitschmo.
0: A to je zavěštěný što, štož pváči za všich serbů, nic jenož za dich, když nesu serbského pokada.

0: You don't notice a moment until it's already gone. And then it stays with you longer than anything else.
1: Zatkula.
2: Kuždu ponžedu.
3: Tež v druhém kole volbu věstnanosti gmeny Nibelčice som jeno Mirko Domaška huščišo na volbných lištikách jevi, hač dosta oficiálny kandidát Thomas Klar vosu.
4: Po mjestom oficiálne v obkručenom rezultáte docpe Domaška 51,4%, Klar 47,1% vosu.
3: Nesposredne po prvním kole by Domaška na naprašovanie médiu zdelil, zo zastanstvo věstnanosti nastupí, jeli v druhém kole většinu vosu dobudže.
4: V texaskim Serbinje su čera neželu svojim mjestom hižo 8.30 Wendischfest vosvičili.
3: Na 1800 ľudí je přikvatalo. Organizovalo by jun znova dôrstvo Texas Wendisch Heritage Society, kýž sa za zdržanie kultúry potomníkov serbských vupučovárov zasadžuje.
4: Zahajili sú svedženci nimskorečnej Božej službu v cirkvi, v ktorej špiše fara Jan Kilian hižo skutkoval. Tež muzej v Serbinje vítaše hostči a informovaše vo staviznach serbských vupučovárov do Texasa.
3: Rečne centrum Vitaj je lica 9. kruč serbsku komiku Dživaničku zariadoval. Ilustrátor Štefan Hanuš je šulario cičeho do 7. letnika do rysovania komiku zaujet.
4: Po prvních letach v Hornim Hanku by Dživanička lica druhý kruč na Radvorskim dvorništu, dokož by za jim tajky vulky byšu ju na 2 dny rozdělili pjatk a sobotu.
3: Kajž rečne centrum zdělí, vobdželi so dohromady 31 dži.
4: Pjatkje so znova kuždolitna kjamuška 12. serbskoho gymnázia Budešin votmiva.
3: Nedže 250 ľudí přikvata k domu do Kruščan jednoty. Žiadna čodin zají so program a vod 21 hodin bych udúrie za party voddúrjene.
4: Viac vo večeru zoniče hišče v behu vúsevania.
1: Zatkula.
2: Neuse, zeuse. Kuždu ponžedu.

0: Smo so jeszcze z dalszymi serwami rozmawiali. Jedno z nich znajdzie załaszcze z menu Beach Tour, Elias Kummer, a tam jeszcze znaczy, że raz w związku z astrofizyjskim centrum słyszeli. Jan Wünsche.
1: Tež vona je staj serbsce navuknuvoj a prajtaj nam, kak staj k tomu prišvoj serbsce navuknuč. Elias Kummer a Jan Wünsche.
2: K serbsky reči sem ja poprom přes moje starši prišel. My sme tedy v Budešine blízko serbskej pistovane bydlili a moje starši sú rozhodili me a moje srdce tam posvač. Naše starši poprom serbsku reč nevobkneža, a one tež žan serbsky pozak nimaja, ale za to sú one jen kurs za serbšinu činili, so bychu one nás tež za šulu tež kus podporač moli.
3: Najprej raz som ja zajímil za serbsku rič, dokelž ja som všetko aký pošitko ne zajímil za riče, a potom byše tam tež de vidomie, so je tež tunžil v Užice, čiž som ja votrost, menujúce Pola Lubia, so je tunžil v Užice tež jono serbsku rič nebo, a s tým tež vôjky džil moje svojbe. A tež tým ja čítal, so sú voni so tak za svoju rič hajnbovali, so sú voni svoju rič potom odpovožili. To byše za mňa tak, also, to je tak škoda za mňa, a to byše za vyše tež jeden impuls, so se serbšinu zabirač. A potom som ja odkryl, so poskyčuje Tio Drežane jeden kurs za serbšinu, a potom som si prajú, hej, to dyr byš jono vúspytač.
0: Dále je nás zajímavé, što dyrby se bola nás v serbsce snač zmeniť. Hač v šuli, na poskytkách, abo tež na nastajeniu a vopkadže nikotrých serbov.
2: Ja si myslím, že serbská rič so nesmí v tých šulách, tak kaž je na klasická cudzá rič vobednáč. My máme tu lepšinu, so sme v tej regióne živí, čiž sa tá rič ričí a čiž je tá kultúra tiež živá. A ja si myslím, že tu možnosť bychom ešte mohli kus silnejšie užívať. Napríklad bychom mohli s tými šulerami raz na tie kšižovské čaje, Ladačič se znano serbske zaradovane vopetač a vopladač a tež znano raz na jednu serbsku party hič. Tak so te moži ľudži vopravdže te zrozumia za što one tuton rič tež navuknú.
3: Na prvý raz je vizor votevrenosť jara vážna. To je závišče dobrá idea, co tež kus kviace na to dživač. Vúža danie za vukniacuch ričných situáciách kus pomenčič. Potom to by ja tež prajič, ja som vulke čežimio z vopkatnej riču a haj tež buchme my jako vukniace viace vo čom v kursach zonič. To by opravč derie bylo, dokéž napríklad v mojich kursach nejsem ja ničo v obkátnej riči vúknil a ja som to všetko sam na úroky nič dobil v týchto situáciách. Hej.
1: A ďalšia vecka, ktorú sme predotiešie z našimi hostčomaj v objednávomaj, Bische serbska identita, tež Eliasa a Jana Smulso naprašovávaj, hač so vonaj jako Serba identifikujetaj a što po jeju meneniu Serba vúčini.
2: Serb je za mne nichtun, kýž so ze serbskomu zromanošču zjazane čuje a kýž tež tun serbsku kultúru a te tradície živie a nichtun, kýž ceto te raz dále nešč.
3: Při tým prašenjom za mňa najvážnejšie, kak so ten človek čuje. Jeli ja mám napríklad začuče, so te serbske ke mne zvúša, a tež záda, ja som serb, za mňa autentická, klinčí, potom je to tak. A ja bych praju, so je miestom te serbske tež žil moje identity. Ja som v sajšvých letách tak veľa pozitívneho doživil, Hej, så måske djenta brejt, jeg som serb, ale jeg som tež nemt, a hisse vjelle vjace, ale jeden djel vod toho, jen vážny djel toho je tež de serbske.
0: Potekim, to byštaj Elias Koma a Jan Vynče.

0: Piatk bečat 20. septembra wotmieso, kaj škúže leto zaso, kamoška 12. serbského gymnázia z Budešina, v 19. hodinách zahají so večer z programom a vod 21. hodin votorichu so potom durie za party potom.
1: Kamoška by dere vopetana, nedže 256 ľudí přikvata do Kruščan jednoty.
0: Do jednoty, sonečko zavešče, viele z vás praša, popravom je mienuce s vášňom, so wotmievate so kamuška, kajštiš pustnička dvanátku v Šunovie abo v Rádvorju, dola lica sú dvanátky doraz hinak organizovali. Čeho dla popravom?
1: My sme sa za vás na kamušku podali a so raz kaju za výčasa voprašali.
2: Aj mu sme sa kajš kúže lito, ak to aj s vášňom, ja sa to familiou, sme sa na tým napraspali a teba sú na podpajni čuau und den nächsten Tag Zille freinehmen. Da war ja Spekulatien, da war nicht ein Tag warten. Dann muss man so von seinem Jänner zu Rossen gehen, dass man freinehmen in einer cool Location. Da muss ich dieses Bildschirm zusammen, vielleicht den doppelt, so kann ich jetzt, ein Doppel-Bosnisch-Liter, für schätze Bulle, da gibt plus minus null Ring. Ein Dollar, ja, da eigentlich auch Spaß.
0: Es nach so moli s tym troszku wiac dobytka czynić, wym jeszcze z naszego czasu za dobytk nitko nie by tak wielki.
1: Predesmy hizo rekli, niekak 250 ludzi je przykwatało, to może poprom jara spokojom być.
0: Poskamy raz, jak oni to widzą.
2: Aj poprom jara spokojom, musimy ze z tym programom jen jara dobre wotwóz zostali. Tum raz krótsia čevák, a to pasuje tie tým vúčarom ľubio, do keď to nebyl tak duje, a to nebyl. Sú jenoš tie vážne vice, so tie prajditéty, tým skečo, jara dobro vodvoz dostal.
1: A môžeme teko rec, reálne večer sú dvanátky na kúž de pát milí, a za všetkých kocíš maja netko hižo strach, že bude pustnička, tuta bude zase vyšunuje.